0: hodinových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Martinových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: A to potrebuješ na to, aby si to robila? Potrebuješ, aby niekomu stál?
2: Nepotřebuji to, ale většinou to tak je.
1: OK. Počúvaj. To čo vlastne? Ako jak? Čo?
3: Čeká, nie je to už akože zdravotne aj možno riskantné? Akože takto, vieš, lebo keď vyfistinguješ riť 30-ročnému, tak je to trošku iné, ako keď 70-ročnému vyfistinguješ riť. Vieš, čo myslím?
2: Ja sa vždycky na začiatku ptám na nejaké zdravotní problémy, potíže...
1: Tak to 70-ročný ti menoval 5 minút potom asi.
4: Či nikdy si na to nezamýšľala?
2: No, premýšľala som o tom, ale ja proste vždycky idú podľa toho, co vidím, že jestli ten človek vypadá ako, že je v pohode.
3: Tak ale nevidíš zvierač, aký má, vieš, že keď je do chudák, je rád, že proste ho zavre po kakaní, tak keď mu tam ty dáš dve ruky, tak...
2: No, ako, dobře, neříkám, že ako ten nejstarší to byl feast, to byly nějaké jiné aktivity, to byl nějaký
4: strapon iba.
2: Strapon? Asi jo.
4: Tak potom, hej, to zase nemůže poškodit, že zvíraš, to je pravda.
2: No, ale jako,
3: to je vlastně relax.
2: No, já jsem v tom, jako, já začínám jemně, opatrně.
3: No,
2: jako,
3: tak to se spýtám, přišel aj druhýkrát? No.
4: Tam by som na niečom začal uvažovať.
1: No, tak zase. Tam zrovna by som to neriešil úplne, že prečo by prišiel.
3: No,
1: počúvaj.
3: Na parte sa dozvieš.
1: Vôbec nevadí, že kto ako vyzerá a nemáš vekovú nejakú hranicu, že môže prísť aj teda starší človek, ale riešiš ako, že ti niekto...
4: Keď tam príde Šrek, odmietneš ho?
1: Tak.
2: No, jako co si myslíš, nějaký ošklivý, prostě nepříjemný? No, asi jo.
4: Ne, nepříjemný. Ošklivý.
3: Iva Škaredy.
2: Ošklivý, jako...
1: Tučný, starý, zvráskavený.
3: Chopatý.
4: Smradlavý.
2: Jako, díky bohu, ani jedno se mi to nestalo. Ale já to vnímám tak, že vždycky já se rozhodnu, jestli ten klient, jestli se domluvíme podle toho, jak komunikuje. A ten nějaký prostě, jak popustíš nějaké

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Prostě odpovím, až budu mít čas.
5: Okay.
4: Většina komunikace probíhá to přes WhatsApp, takže prostě zprávy.
5: Okay.
4: Na, vlastně, když volají, většinou to nezvednu, protože pokud bych s každým mluvila, tak jako taky mi to vezme energie, tak to ne, mám ráda, když mi ten člověk, jako nejlepší ten prostě adekvátní klient, jeho vidět hned od prvního prostě to message, že on napíše, kdo on je, jak se jmenuje, co má rád, co ho zajímá, a pak se zeptá na nějaké otázky, pak já mu odpovím, takže dává nějaký přehled o sebe, o svých prostě zájmech.
6: Ty se vlastně stretáváš stále s cudzími mužmi. Cítila jsi se někdy takže nebezpečně?
4: To vůbec sebe nemám. Více k tomu, jedna z mých fakt jako oblíbených aktivit je wrestling.
5: Wrestling.
4: Že se s těma chlapama občas jako pereme.
7: Oliver, Samuel a Samuel.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Aj sa perajte tam počas toho.
2: Ale na tom wrestlingu, nie na tom onom BDSM.
3: To je jedna z praktik ako v rámci BDSM.
4: Wow.
2: Ty kokos. Tak to si neviem ani predstaviť.
3: To
5: mi nerobí problém sa byť máš na to nejaké tatami? Aha, okej.
3: To milujem, to je fakt ako... To je asi to, čo mne nabije proste emočne ako nejvíc.
5: Mám otázku, že... Bola by si za, keby napríklad, ja neviem, ti niekto zavolal, alebo teda napíše ti na ten WhatsApp a povie ti, že počúvaj ma, že sme v Prahe na rozlúčke so Slobodou, s kamošmi a máme proste ženicha, ktorému by sme chceli akože zaplatiť takýto wrestling s Dominou. Tak, akože išla by si do toho aj, keby to bolo také, že for fun, že by to nebolo úplne, že niekto si prišiel nakopať vajce, ale proste, že nejaký takýto zážitok s Dominou len niekomu dať.
3: Jenom v prípade, když ten chlap, se ktorým to má byť, když s tým souhlasí, no, pretože jasné. Jedno mne, jako by, to bolo tak najspíš vtip, ale jako jedno známe, mne nabídli, že no, my známe, jako máme kámoša, ktorý by potřeboval asi nejaký ten vyprask, něco. Tak pojďme se domluvit, jako přijdeš k němu, ale pokud ten člověk o tom neví, jako
1: tak to dopadlo?
3: Jsem to odmítla, protože oni to chtěli právě jako překvapení. To, na to by ne, ale jak to popisuješ ty, tak asi jako jo.
5: No dobré, a keby někdo například bere trebaš ten ženich na té rozlučke za Slobodou, by s tím souhlasil a povedal, že dobré, tak že chcem takovou jakože základnu skúsenosť s Dominou, čo by obsahoval ten balík? Asi by si ho hneď nevyjebala s tým straponom. Tak čo by bolo, čo by si prežil takto, že by si, ako by si mu otvorila tie dvere do sveta?
3: No, a vždycky sa to začne tým nejakým pohovorem.
5: No, jasné,
3: že ja sa ho zeptám, dozvím sa vlastne co by ho napadlo, jako co by on chtěl zkusit, pokud on řekne, že no já to nechám na vás.
5: No jako, nemá zkušenosti, nevím.
3: Nemá zkušenosti, jako tak asi začnu tím, že nasadím mu obojek na krk, no pustím nějakou příjemnou hudbou.
1: Mm-hmm. Normálně Rammstein.
3: Tak občas je to skvělé. Okay. Ano, ano. To na nějaké, na ten fist je to.
5: Skvělá
3: atmosféra. Jo, takže dosadím mu obojek, řeknu mu nějaké základní pravidla, jak musí mě oslovovat, jako jak se musí chovat, že vždycky jim říkám, že zpětná vazba je pro mě důležitý v tom v průběhu, že pokud on jen mlčí, nedává najevo, co se mu líbí, co ne, tak jako... ano, ano. A taky asi, zejména když je to ten úplný začátečník, jak tomu přidám a vlastně se to snažím dělat vždycky, domluvit se na nějakém scénáři praktiky, OK, je nějaký určitý seznam těch praktik, ale někdo může přijít jenom na ten jako prostý jako vyprask, nějaký intenzivní vyprask, OK. Ale mě, já k tomu potřebuji, aby to pro mě bylo jako fakt jako fun, nějaký ten příběh, jako proč on se ocitil tady u mě, proč je zavřený v tomto pokoji, že přitom prostě můžu něco povídat, jako, takže a v tom ten základní scénář, pokud to není ta nějaká policistka, učitelka, doktorka, tak to je vlastně scénář, kde jsem nějakým způsobem toho chlapa přilákala do té místnosti, do svého jako byto a pak se s ním hrajou, že je to moje hračka, ale uvědomuji si, že ta hračka je jako živá, že žije a že prostě reaguje, tak prostě začnu hrát s těma reakcemi.
0: Oliver, Samuel a Samuel.